0: tebou ešte posledný raz uvažovať o živote, debatovať o muzike.
1: Dřív než padne sníh, chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co trápí.